už chodí správne odpovede. Však je to dobrá pesnička, ja ju mám rád. Gabo, Lucka, Lenka, gratulujem Beauty and the Beat a Justin Bieber, to je správna odpoveď a aj si to vo Fanrádiu zahráme.

smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.